0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Na nic si...

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

0: 24 p.m.
1: Sorry, I'm just

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ano, dámy a pánové, je tady pondělní ráno a vy jste v naší společnosti ranní směny, ranního proudu.

0: čtvrt na sedm a kousek k tomu. Lenka už je tady a my se mrkneme na počasí, na oblohu.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo. Během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v tisíci metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

Kapela Doka. No a my už také sledujeme, kdo dnes slaví narozeniny, to je Radka, tak všechno nejlepší samozřejmě Radkám v České republice a vytacit až za malý okamžik teď ještě Rybičky 48.

Rakušan na zdraví. A zdraví také Rybičky 48 a je rád, že jsme je zahráli, že má příjemné ranko. Dušane, my děkujeme, každopádně Vitacit, to samé. Energická, skvělá, dobrá muzika do dobrého hraního proudu.

Ano, chtěli jsme jenom říct, jestli teda mikrofon dovolí, tak jsme chtěli říct, že velmi skvělá, příjemná parta All Never, ale teď už Otca Baláš, Balát, Ben Fate, Teres,

Rádio Hej. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hej Rádio. Full time, rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

Přátelé, dámy a pánové, my jsme nastartovali další hodinu 80-kovým formátem Asia, každopádně 81, ještě tady 1981, Britové. My už tady ale ve studiu také sledujeme další muziku skvělou, Beatle Beast.

Rytmická úžasná muzika od Beatles, jistě vy nezapomeňte, že už 19.9. tedy o tomto víkendu, který nás čeká v sobotu, Hořické zahrady. Festival s kapelou Traktor, Panoptiko, Euphory. 25 let Traktorů.

0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo. Během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Radio Hey!

0: Dámy a pánové, Rhapsody of Fire, 7:30, krásné pondělní ranko. Honza Riedl už je na lani, jak se říká. Ano, přesně tak, tiskový mluvčí ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, je to Pětkou, dobrý den.
0: Dobrý den, samozřejmě krásné ranko. No a jak krásné ranko mají naši šoféři, řidiči v České republice. Honzo, pojďme na to.
1: No, takové pondělní ráno, já si myslím, že dopravní špička na plné pecky, to znamená, kam se podíváte, Brno, Praha, máme i místy nějaký nehody, protože přece běží tady přeháňky, začíná takové to zářijové ranní mlžení, takže prosím svítit stěrače a podobně, trošku větší bod v pauzi mezi auty, což se ne všude povedlo, takže například máme nehodu na D10, je to nějaký 8 km směrem do Prahy, potom něco na 9. Myslím si, že cestou z Prahy ven asi na sebe koukali.
0: Ano.
1: Potom byla nehoda někde kolem 60. D11, to je mezi Poděbrady a Chlumcem. Tam někde je nákladák s osobním. Prostě takovýhle zdržovačky. Co mě naopak těší, nemám informaci o tom, že by se nějak zdržovala příjezdová D5, nicméně tam možná, že už třeba je unavený dispečer a že už to ani nechtěl psát vždycky každý ráno. Ale nechci podezírat nebo někomu něco podsouvat. Jinak kolem Brna je to klasika, ale není žádná tragická, s tím, že tragická není ani nehoda na D2 od Bratislavy na Brno. Je to na nějaký, myslím si pamatuju dobře, teďka rychle nemám to před sebou, 8-10 kilometr, tam taky opatrně, je třeba jezdit opravdu opatrně, koukat přes volant a halt prostě, ať už naděláme, co naděláme, to takový to létovací léto už je pryč a je tady září, ale to je právě taky krásný, protože když se koukám, tak mě se krásně zelená trávník, no a to docela beru.
0: No tak to je krásný, Honzo, já si myslím, že to byl optimistický start do tohoto týdne a budeme čekat na ty další výsledky a další informace samozřejmě z hlavních tahů z dálnic v České republice. Já myslím, že to uzavřeme, nebo ještě se a vždycky velmi rád se samozřejmě ptám, jestli máme ještě něco, Honzo, jestli chcete, pár vteřin tady mám, jestli ne, zavřem to a jdem na kafe.
1: Optimismu já mám celý nákladní vlak, jakkoliv všechno radši vozím kamionama, pane, kecám. Ale já jsem si užil fantastickou sobotu, naprosto fantastickou, ano. Protože jsme dělali den otevřené silnice na Palačovské spojice. Kdo by nevěděl, tak možná, myslím si, že většina republiky velmi, velmi zanedbává svým povědomím teda právě tady tu stavbu, která je naprosto klíčová. Představte si proskok mezi Valašským Meziříčím a dálniční sítí České republiky, ano. A vůbec Evropy. Strašlivě důležité. Hele, je to kombinace dálnice a silnice, budeme to dávat do plného provozu někdy do 22. října, to znamená za měsíc, a teď povedlo se nám počasí, tak tam přišlo tady na tu silnici, otevřeli jsme nějaký 3 kilometry, dokonce tam byl běžecký závod, tak se tam přišlo podívat nějakých 7-7,5 tisíce lidí, no ty bruslaře a cyklisty ty nepočítám, protože opravdu tolik ventilků pohromadě jsem v životě neviděl. Ale v každém případě tam se strašlivě vždycky na takovouhle akci si chodíme pro optimismus. A kdykoliv nás, kdekoliv může třeba někdo, jako já nevím, nějakýma takovýma těma kyselýma štěkama, jasně. Jako na zvlášť na připravených stavbách, takový ty emocionální, jako jo, jako všechno zničíte a všechno rozupete, všechno zabetonujete, všude natáhnete asfalty a jak se můžu svým dětem podívat do očí a takovýhle ty emoce vlastně neracionální, tak najednou prostě přijde vystřídat 7 000 pozitivních lidí, kteří prostě vidí, co stavíme, vidí, jak to stavíme, měli s tím strpení, prodali nám pozemky, ale vidí ten efekt, jo, to znamená, ano. Vytáhneme jim ty nákladňáky, ty kamiony prostě z těch obcí a z těch městisů a vytáhneme je prostě jako od těch škol a z těch přechodů a tohle není emoce, tohle opravdu je fakt, jo, a natáhneme to všechno prostě jako mezi ty svodidla tam, kam to patří, kde to nebrzdí, kde to nečeká na červený, kde to neblafe prostě jako ty osmi válce jako zbytečně, jo, takže opravdu tohle to má efekt a ty lidi z toho mají radost a přišlo tam 7 000 lidí nebo 7 500 lidí a nikdo z nich mi tam nepřišel naplácat, že to děláme blbě, ale to je štěstíčkovatý. Takže opravdu, až bude příští akce, což bude 26., to je vlastně za 2 týdny, už ani ne, 26. září na dálnici D35 od Hradce směrem na Hořice, to je ta od Sadová Hořice, tak tam budeme dělat další den otevřený dálnice, tak tam se na nás přijďte podívat. A pokud byste měli pocit, že děláme něco blbě, přijďte nám to říct. My vám vysvětlíme, že ne.
0: Krásný, Honzo, já si myslím, že zase, jo, spoustu jasně daných slov, já si myslím, že ty formulace, co vy dáváte a říkáte a ty informace, že jsou úplně logický a pochopitelný snad pro každýho. To, co je důležité, co jste zmínil, tak skutečně vytahovat vlastně ten silný provoz z těch obcí, z těch center měst, městeček a vůbec, jak jste říkal, třeba z těch městisů, protože a kor u těch škol, kde chodí děti, kde jsou přechody a tak dále, to je jedna z hlavních důležitých věcí a vlastně transferu, který ředitelství silnice dálnic dělá a tohle je prostě bezvadná věc. Takže Honzo, děkuji a budu se těšit na další briefoš tady zase na vlnách a v éteru rádia. Hej, mějte se krásně, úspěšný den.
1: Užívejte září, jezděte opatrně.
0: Děkujeme.

Burk nám píše Sabaton Milane skvělé a zdravím hraní směnu, no tak hele, Petře, my jsme rádi, za pozdrav Sabaton, za námi, před námi, Udo, no a 45. minuta taktéž.

0: Full Time Rock for You.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 19. září do Hořic na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru.

0: Hořicích.
1: Moc se na vás těšíme. Vstupenky v síti Go Out.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Bylo 8 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey. Radio Hey.
7: Je to tak, dámy a pánové, krásné dobré ráno vám všem, krátce po celé po 8. raní. Firehouse, to je skvělá, pohodová, příjemná muzika, která startuje. No a další informace nás čekají.

0: Rádio Hey.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude zataženo. Během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Radio Hey.

0: Showtime Rock for You.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

0: Ano, je tady sport a konkrétně lední hokej Extraliga. Hokejový Litvínov se slavnostně rozloučil s dlouholetým kapitánem extraligového týmu Michalem Trávničkem, který v roce 2015 dovedl tým k historickému mistrovskému titulu. Při exhibici na zimním stadionu Ivana Hlinky byl pod strop vytažen dres s číslem 5, které již nikdo v Litvínově nebude používat. Sportečka.cz.
1: Hey, Radio. Get high!

A necelých 10 minutek. 9. letí to neskutečně. Six AM, to je muzika, kterou jsme poslouchali. Poslouchat budeme. Michal Kiske přichází.

0: Full Time Rock for You.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio. Hej Rádio.
0: Full Time Rock for You.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Je to tak a je to tady. Psal se rok 1972 a tahle ta britská skvělá sestava Magnum startovala. A právě teď startuje na začátku naší finálové části a finálové hodiny. Třetí minuta, po deváté.

legendární sestava Uda Hip, každopádně čtvrt na 10 za okamžik ještě naposledy dnes s námi společně v ranním éteru a v ranním proudu s naší směnou Lenka. Rychlá informace z dálnice, každopádně pokud si jíždíte do Brna do centra, tak počítejte s tím, že tam dochází ke zdržení.

0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo. Během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Radio Hey.

Krátce po 14. Motored, skvělá další parta a muzika. Zlín nám hlásí dopravní nehodu na Václavské ulici, dvě osobní vozidla v sobě. Buďte tam opatrní, obezřetní.

0: Hejradio.cz.
1: Ano, je to tak, abyste s námi společně stále ještě hraní proud, hraní éter, hraní směna, krátce po půl desáté. Jdeme do finále, Freedom Cola.

česká formace Bonfire, skutečně poslední minuty před námi dnešním pondělním ranním proudu, ranním éteru, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice. Chcete-li dělat v této velké stabilní společnosti, není nic jednoduššího, než se podívat.

vámi oblíbení Edguy. No a my už skutečně jsme těsně před celou, před desátou. Zdravíme tímto Aleše Konopku. Se budeme loučit a těšit se s vámi zítra zase po česté. Naslyšenou, ahoj!

0: Pane docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Raněli. Kýba Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
4: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej.
10: Rádio Hej.

0: Hejradio.cz.
1: Zdravím všechny rockery a rockerky u radiopřijímačů. Máme tu pondělí dopoledne a je jsou čtyři minuty po 10. hodině. Jsem Aleš Konopka a budu vám dělat společnost až do pravého poledne, ostatně jako každý všední den. O ranní éter se opět postaral výtečně kolega Milan Krčil a tím ho zdravíme a děkujem a těšíme se zase na zítřejší raníčko. No, u vás práci už to jede určitě na plné obrátky, kamarádi, protože Češi jsou pracovití, že jo, co si budem povídat, ale já navrhuju na krátký čas hodit za hlavu všechny pracovní starosti a dát si pauzu. I sváču k tomu a pořádně osolit rádio. A zapomeňte v tuto chvíli na nudné plky, tady na rádiu, hej, totiž mluví hlavně muzika. Dáme si tudíž pořádný kytarový nářez a začínáme dopoledne s kapelou Volbeat na rádiu, hej, rádiu, které má koule.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, radio, ZZ.

0: Judas na rádiu Hey při pondělním dopoledním éteru. Máme čtvrt na 11 dopoledne a tudíž přichází Lenka a má pro nás informace o tom, jaké bude dnešní počasí. Sám jsem zvědav.
1: Počasí. Dnes bude zataženo. Během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme, Lenko. Tolik tedy počasí, dámy a pánové. No a my se vracíme zpátky k Big Beatu. Škvor za malou chviličku.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Hero of Today. Metallica, pochopitelně. My jedeme dál v kvalitní muzice. Za chvíli krom slíbeného Iron Maiden, Fear of the Dark. Strach z temna by se to dalo přeložit. No, nejhorší, co v životě člověk může zažít, je strach, kamarádi. A proto ho někteří uměle vyvolávají, například diktátoři. Nebo někdy šéfové, že jo. Peníze a strach jsem, přátelé, nikdy neměl. Vlastně přiznám se, mám trošku strach z jedné věci, to jo. Já se totiž bojím, že jednou vystřízlivím.
1: Nestresuj a potruj tam to rádio, hej.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Eye of the Storm a Freedom Call. Kamarádi, přátelé, velká omluva, já jsem řekl a vyhlásil, že bude hrát Iron Maiden Fear of the Dark. A ten song hrál asi jenom 30 vteřin a pak ho přerušila reklama. No, to není úplně moje chyba, to musel nastavit někdo, kdo asi dopoledne v životě nevysílal. Takže já jsem ho tam šoupl ještě jednou a za chviličku bude, abyste o něj nepřišli.
1: Hey Radio, hey, radio. CZ.

0: Slíbení AC/DC na rádiu Hej. Máme 10 hodin 49 minut, no skoro 50, takže za 10 minut 11. A my ještě stíneme kouknout se na dopravu. Jaká je tam situace, milí řidiči, poslouchejte.
1: Dopravní expres.
2: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1, kde se na 25. kilometru vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 214. až 196. kilometrem na trase z Vyškova na Brno, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. A se zdržením okolo 20 minut počítejte také na dálnici D11 ve směru do Prahy, kde budete v koloně po pojíždě mezi 70. a 61. kilometrem z důvodu dopravního omezení a hustého provozu. A porouchané nákladní vozidlo blokující pravý jízdní pruh nepřehlédněte na dálnici D2 na 6. kilometru ve směru do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme Vlaďce, no a my se vracíme zpátky k dobré kvalitní muzice. Například Nirvana za malou chviličku, nebo taky kapela Europe a John Miles. Tak mějte parádní poslech dopoledního pondělního éteru.
3: Rádio Hej. Kvalitní rock.

0: Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Alžběta a Skoč a hezké pondělní dopoledne vám stále přejeme ze studia z Opavy a taky vám přejeme, aby vám čas utíkal rychle, pokud jste v práci. A vy, co máte volno, užívejte si ho s rádiem Hej v klidu a pohodě. Kamarádi, teď jsem tady něco našel a to je pecka. Na Slovensku u jedné hospody mají na tabuli napsán krásný slogan, co mě a myslím každého z vás hodně pobaví. Poslouchejte, jo. Ak ti žena nechce dať, pryď sa ku nám najebať.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej Radio CZ.
0: To tam musíte jít, i kdyby vám žena chtěla dať.

Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Je nej.

0: New Order a Blue Monday. Bílé, teda ne bílé, modré pondělí. Blue Monday. Tenhle ten hit kdysi byl, myslím, jako znělka slovenské nebo československé hitparády Triangle, jestli si dobře vzpomínám. No a za chviličku Lenka přijde dnes naposledy s informacema o počasí, tedy předpovědí, a pak už má padla.
1: Počasí. Počasí. Dnes bude zataženo, během dne postupně oblačno, místy s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Děkujeme Lence, Lenka už má padla, ale my ne. My někteří to musíme ještě doklepat, no já to mám za pár, no a vy ostatní, vydržte to, vydržte.

Ani dneska nezapomeneme pogratulovat těm, kteří mají jmeniny. Dnes máme pondělí, je 14. září a odstartoval nám 38. týden roku 2026. No a jmeniny má Radka. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné. Jméno bývá spojováno s archaickým slovanským jménem Radmila. Pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínajících na Rad je odvozován od slova radovat se. Také jméno Radka se tak překládá jako radostná či radující se. Všem Radkám gratulujeme a přejeme zdraví a určitě se radujte, milé Radky, a nejen dnes, ale každý.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Dragon Force přeletěli taky u nás v éteru Rádia Hej. Přátelé, zní to jako vtip z Děkobrazu, ale fakt se to stalo. Petr Janda, lídr kapely Olympic, slíbil zaspívat lidem, kteří pravidelně otevírají na Žofíně nejen srdce, ale také své peněženky. Chtěl podpořit dražbu obrazů klubu Přátel dětí z dětských domovů. A stalo se to, že hned u baráku si přejel kytaru autem. No, opřel jsem kytaru o zadní kolo a dával věci do auta. Pak jsem už po ní ani nevzdechl. Nasedl jsem, začal couvat a koukám na kameru, co to tam je za černý flek. Hned jsem vylezl z vozu. Přejel jsem kytaru. Naštěstí se jí v obalu nic nestalo, řekl lídr kapely Olympic. Tak hlavně, že se nic nestalo, že to dobře dopadlo, přátelé, a doufám, že se vybralo hodně peněz, protože děti, které nemají rodiče a musí být v dětských domovech, je stále víc a víc potřebují. No, my děkujeme a podíváme se teď dál za muzikou, když už jsme u toho, tak si dáme určitě Olympic, potom Zakázaný ovoce tady vidím a taky Ozzy Osbourne, no paráda.
1: Rádio Hej, kvalitní rock.

0: Dopravní expres.
1: Z opatrností projíždějte na dálnici D35 ve směru na Hradec Králové, kde na 138. kilometru zasahuje do pravého jízdního pruhu dopravní nehoda dodávky s osobním vozidlem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 vytvořila nesouvislá kolona vozidel mezi 211. až 196. kilometrem na trase z Vyškova na Brno, ve které budete po pojíždě okolo 15 minut. A porouchané nákladní vozidlo blokující pruh pro pomalá vozidla nepřehlédněte na dálnici D1 na 43. kilometru na trase z Brna do Prahy. A dejte si také pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 286. kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.

0: Fajn Radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky paří.

Pochválen buď Ozzy Osbourne, jak by řekl Ozák. 11 hodin 53 minuty a jsme u konce, jsme ve finále, dámy a pánové, pondělního dopoledního éteru. Mějte krásný zbytek pondělka, ať vám to v práci utíká. A vůbec celý týden, ať se vám vydaří, že jo? Zítra nebudu, zítra musím k lékaři, ale ve středu se opět přihlásím na značkách tady v opavském studiu. Takže, no nic, přátelé, hezké pondělí, co s tím, co víc říct? Možná to mi napadlo vlastně teďka, že na pondělku je stejně nejkrásnější to, že už je to vlastně jenom 5 dní do víkendu, že jo? Tak těpic, rokeři.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Haló? Je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
3: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
6: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Haló, je tam někdo?
1: Radio Hej hledá nového moderátora.
2: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
0: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Hej
5: Rádio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Braněny. Kýba Fest v Braněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Haló, je tam někdo?
2: Rádio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej, na nic si nehrajem, prostě hrajem.
5: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rohu.

0: soutěži. Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 17. září od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: Bylo 16 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey.
9: Radio Hey.

0: Ladíte a posloucháte Rádio Hej, také teď 19 minut po 16. hodině a v kalendáři datum 14. září. Pěkně prosím, pondělí, to znamená, že první pracovní den nového týdne máte už, řekl bych, zdárně, tedy doufám, že zdárně za sebou, tak teď už jen to pohodové pondělní odpoledne, samozřejmě ve společnosti Rádia Hej, s vámi už Standa Čeněk, no a před námi muzika, co jiného byste ode mě čekali, Godhard, za chvilku taky Lordi, nebo hudba Praha.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Pěkně s vyžném tempu pokračujeme dál 5 minut po 4:30 odpolední. Ladíte a posloucháte pondělní Rádio Hej, s vámi i dál Standa. Tohle byly Gramy. Další muzika před námi samozřejmě, tak prozradím, že těšit se můžete třeba na středočeskou hardrockovou partu TNS za chvilku. Nebude chybět ani kapela Sarkonia, anebo Rimortis. Už za pár vteřin tahle poděbradská kapela se letos velmi výrazně připomněla, a to jubilejním už 10. studiovým albem Pán Skal. Tak tady je ukázka z té nové desky.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Ještě před 17. hodinou stihneme v rychlosti mrknout na oblohu a já prozradím, že v noci bude většinou jasno až polojasno. Na východě může zpočátku zůstat více oblačnosti a ojediněle se objeví doznívající přeháňka. Postupně se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou přibližně k 12 až 8 stupňům Celsia. Úterý přinese převážně slunečné počasí, ráno ale počítejte místy s mlhami, které se budou postupně rozpouštět. Odpolední teploty pak vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia. V nížinách a na jihu Moravy může být ojedinělé až 25 stupňů. Foukat bude jen slabý vítr. Takže můj tip pro vás, milí posluchači, ráno se bude hodit lehká bunda a řidiči by si měli dát pozor na mlhu, odpoledne už ale nabídne příjemné podmínky pro pobyt venku. Teď už další muzika.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Haló, je tam někdo?
2: Radio Hej hledá nového moderátora.
3: Umíš mluvit? Dokonce i souvisle? Poznáš mikrofon od rohlíku a máš rád muziku, co má koule? Tak možná hledáme právě tebe. Napiš nám něco o sobě na e-mail webu Rádia Hej a my se ti ozveme.
4: Rádio Hej! Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
5: Bylo 17 hodin. Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Hej Rádio.
8: Full time, rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio.

7 minut po 17. hodině s vámi i nadále Rádio Hej, taky Standa Čeněk, to jsem pěkně prosím já, a před námi muzika, jak jinak, Helovíny, dáme taky Billyho Idla nebo Linkin Park.

Tohle byli italští Måneskin a musím se přiznat, že tenhle song jsem si tady ve studiu opravdu hodně užíval. Mám rád tuhle kapelu, fakt se mi líbí. Nicméně teď se s vámi chci bavit o úplně jiné kapele, která patří taky k mým oblíbeným a navíc je to obrovská, ale obrovská legenda. 50 let na hudební scéně totiž slaví němečtí Accept a opravdu tohle výročí slaví ve velkém stylu. Samozřejmě společně se svými fanoušky a tak je jasné, že se k těm oslavám přidává taky vydání nového alba, a to alba přímo výročního, na které kapela Accept nahrála znovu 19 zásadních skladeb ze své historie a přizvali si k tomu rovnou 50 hostujících muzikantů. Ano, 50 hostujících muzikantů, což je samozřejmě obrovské množství a na té muzice a na tom albu je to pochopitelně znát. Takže není to rozhodně žádná druhá liga. Tak třeba ve skladbě Fast as a Shark se objevují Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikey D. No a do nové verze Bells to the Wall pro změnu nastoupili Rob Halford, Matthias Jebs, Rex Brown a Jason Bolt. No a my si samozřejmě zahrajeme z téhle nové výroční desky jednu z těch skladeb, která je hvězdami doslova nabitá.

0: Poslouchám rádio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Ladíte pondělní odpolední Rádio Hej, hudební program s datem 14. září. A pokud se podíváte do českého kalendáře, tak zjistíte, že dneska slaví svátek Radka. Jméno je slovanského původu a obvykle se vykládá jako radostná nebo radující se. Tak ať už se dnes Radky radují či nikoli, tak jim přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší. No a co se týká 14. září, tak ještě jednu zajímavou perličku. 14. září v roce 1984 proběhly úplně první MTV Video Music Awards a zatímco ceny získávali třeba Van Halen, David Bowie nebo ZZ Top, tak největší pozornost večera nakonec ukradla, světe div se, Madonna s vystoupením k písni Like a Virgin. Tak Madonu v našem playlistu tedy nemám, ale myslím, že Van Halen a Jump udělá radost.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: A po 18. hodině s vámi i dál Standa Čeněk, taky Serenity za chvilku, taky Bon Jovi, taky Bonfire a další spousta skvělý muziky.

0: Hudební playlist Rádia Hej před nedávnem rozšířila jedna zajímavá česká kapela, kapela Sarkonia. Určitě jste už jejich songy v našem vysílání zaznamenali. No a já mám teď na telefonu Kairis, tedy zpěvačku téhle kapely. Doufám, že to jméno říkám správně a každopádně zdravím a přeju hezké odpoledne.
1: Zdravím taky, zdravíme i všichni posluchače Rádia Hej a říkáš to úplně naprosto správně.
0: Tak to jsem rád. Kairis, řekni nám to zásadní a podstatné o kapele Sarkonia. Co by měli posluchači vědět?
1: Asi nejdůležitější o nás není ani odkud jsme a nic podobného, to si můžou všechno dohledat, ale že zpíváme o lidském nitru, o emocích, o tom, co se děje v člověku a snažíme se to uchopit i z takových netradičních úhlů, což si můžou potom poslechnout v těch textech a dívat se prostě na člověka jako na nějakou komplexní bytost, která potřebuje prožívat všechno to, co se jí v životě děje a dívat se na to z různých úhlů pohledu, nejen z toho tak, jak je to vnímáno většinou. Takže, ale to si můžou posluchači potom přečíst i o naší ideologii na webu nebo kdekoliv jinde, ale důležité asi o nás je, že neděláme jenom hudbu, nejde nám jenom o to prostě hrát, ale šířit nějakou myšlenku do světa.
0: Já jsem rád, že tohle říkáš hned na úvod, protože to je přesně to, co mě na vás zaujalo, ten originální příběh, ten koncept detailně propracovaný a emoce, o těch si taky mluvila. Chystáte novou desku, to je informace, kterou vím, tak se chci zeptat, co je nového, jak to všechno probíhá?
1: Tak, je to tak, už na ní teďka nějakou dobu děláme, rýsuje se to strašně, bychom to chtěli letos stihnout, natočit, vydat se nám to asi nepovede, ale chtěli bychom to dát dohromady, takže teď se na tom intenzivně na všech frontách pracuje, víceméně všechny songy už jsou hotové, už je ta deska poskládaná, teď jenom doladit nějaké detaily a jít se pustit do nahrávání. První píseň vlastně z té naší desky, která přijde na svět, snad co nevidět a snad v příštím roce bude venku, tak jsou právě Tažní ptáci, kteří hrají u vás v rádiu a ty už máme nějakou dobu venku. A to album se ponese v takovém trošku temnějším duchu ještě, než byly ty předchozí desky. A budeme používat trošičku jiné postupy, takže posluchači se můžou těšit. Ti, co mají rádi trošku ještě tvrdší muziku, tak těm to asi splníme. Asi nejměkčí věc bude právě balada Tažní ptáci.
0: My si tenhle song za chvilku pustíme, no a na album se samozřejmě těším, to je úplně jasná věc. Teď se chci zeptat ještě na jednu věc, která je poměrně čerstvá. Vy jste letos zahráli na velkém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Tak jaké to bylo? Jaké byly ty bezprostřední dojmy po skončení koncertu? Jak jste si to užívali?
1: Jedním slovem boží. Fakt boží. Zaprvé, my už jsme tam jednou hráli, ale tentokrát to bylo teda ještě takové jako intenzivnější. Tam backstage, všechno profi, krásně zařízené, co se týče nějaké přípravy a podobně, tak tam se nedá o tom vůbec diskutovat, to je prostě pecka všechno. Ale ty reakce těch lidí, když jsme tam hráli tenkrát poprvé, tak jsme měli úplně plno. Ale bylo vidět, že ještě o nás tolik, nejsme tolik povědomí a teď nám úplně vyrazilo dech, kolik lidí tam bylo, tam bylo opravdu narváno a hlavně ale znali texty, což je prostě pro každou kapelu našeho formátu, protože nejsme úplně nějak až tak jako profláknutí, tak to je pecka, když tam najednou pod váma ti lidi stojí a vy vidíte, že zpívají ty texty, že to znají. Takže pocity byly úplně naprosto úžasné a my jsme byli strašně spokojení.
0: To chápu, tohle každého muzikanta potěší a dojme v podstatě, tak to je úplně jasná věc. Tak pojďme na závěr udělat nějakou malou pozvánku na koncert nebo koncerty, co chystáte v nejbližší

0: trošku v jiném tělese.
1: Výborně.
0: A na to se těšíme moc a potom děláme svoji vlastní akci, kterou bychom chtěli, aby se nám povedlo, že bude opravdu monstrózní, tak snad se to tak i stane. A to bude Sarkonická bouře v Jablunkově, v jablunkovském vyhlášeném rokáči. Budeme tam mít polské Livgaret, naše na tuzemské scéně profláknuté Rimortis a trošku přitvrdíme se Siridas. Je to 10. října, takže doufám, že všichni, co poslouchají, tam budou.
1: Tak doufám, že už to posluchači mají zapsáno ve svých kalendářích a že si vaše vystoupení nenechají ujít. Kéris, já doufám a věřím, že to není naposledy, co jsme si takhle zavolali, třeba živě do vysílání, že si to třeba ještě někdy zopakujeme. No a co se týká vaší muziky, tak tu samozřejmě budeme hrát i nadále. Už za pár vteřin třeba song Tažní ptáci, o kterém jsme dneska mluvili. Tak děkuju moc za to, že jsi za nás udělala čas. Mimochodem musím říct, že teda je to svátek pro mě trošku, protože vím, že ty jsi hodně zaneprázdněná a dovolat se ti někdy, to není úplně jednoduché, ale tentokrát to vyšlo.
0: Ani nemluv, to slyším i od své rodiny často.
1: Tak jsem rád, že se nám to dneska povedlo. Přeju hezký den, měj se moc hezky a těším se zase někdy příště, ahoj.
0: Moc děkuju, ahoj.
1: Kéris, zpěvačka kapely Sarkonia, byla mým dnešním hostem v pondělí odpoledne a my si dáme song Tažní ptáci.

vámi je stále Rádio Hej, odpolední, pondělní odpolední hudební program, taky Standa Čeněk. Nicméně já už se s vámi pro dnešek budu pomalu, ale jistě loučit, protože to dnešní naše společné odpoledne, jako vždycky, uteklo jako voda a za pár minut tady bude 19. hodina. Tak muzika ode mne samozřejmě ještě bude, to rozhodně, třeba Sonáta Arktika nebo Attic Demons, a já se těším zase v pátek naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové diamanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hey dvouhodinový speciál rokové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Na úvod této 120-minutovky si od americké čtveřice Greta Van Fleet dáme jednu ochutnávku z jejich připravovaného čtvrtého studiového alba Palace for the People, tedy Palác pro lidi. Nová fošna vyjde 9. října tohoto roku a přinese i tento single s názvem So You Stand, který můžeme přeložit jako Viděl jsem tě stát nebo Viděla jsem tě stát. Text této balady je v podstatě o tom, jak se vše změnilo poté, co oba dva byli spolu. Oba dva se teď cítí daleko naplněnější než kdykoliv předtím a nezáleží na tom, že už to skončilo.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Společně s Petrem Zlámalem jste se přehoupli do druhé poloviny dvouhodinového speciálu, který mívá premiéru v pondělí a opáčka ve středu a ve čtvrtek. Z debutové fošny On Through the Night, vydané anglické kapele Def Leppard v roce 1980, si v rockových diamantech poprvé přehráme skladbu Answer to the Master, tedy odpověď mistrovi. Že by hluchý leopard takhle odpovídal jedné malé irské ještěrečce? Jsem zvědavý, jestli tak jako já budete mít pocit, že si Def Leppard k nahrání tohoto songu vypůjčili kytaristy z kapely Thin Lizzy.

samém závěru rokových diamantů jsem do éteru vytáhl anglickou prachem zapadlou kapelu pojmenovanou Bronze. Ta albově debutovala v roce 1984 s LPčkem Taken by Storm a stala se tak součástí nové vlny britského heavy metalu. Z této studiové placky jsme si připomenuli skladbu Heat of the Night. A s tímto žárem noci se s vámi loučí Petr Zlámal. Možná je to pro vás inspirace, abyste Heat of the Night zažehli ve vašich ložnicích. Milujte se a množte se. Těším se na další vydání naší rokové dvouhodinovky. Držte vlnu.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Také dnes budeme většinu času lovit čerstvou hudbu z temnějších koutů postpunku, Darkwave, EBM, industrialu a elektroniky, než se v závěrečné části rozeběhne party list s pozvánkami na koncerty nejbližších dnů. Začneme ale hluboko v minulosti a zároveň poměrně daleko od evropských gotických center. Gut Detachment vznikly v Johannesburgu na začátku 80. let kolem bratrů Armstrongových a patřili k jihoafrické postpunkové scéně. Z jejich druhého alba Phantoms of Fire z roku 1985 si zahrajeme skladbu Ice Cold Love. Dark Wave.

Původní Ice Cold Love nás na chvíli vrátila do jihoafrického postpunku poloviny 80. let. Doc Detachment tehdy ukazovali, že temná kytarová hudba rozhodně nevznikala jen v britských a evropských centrech. A jak už jsem naznačil, k jednomu z nejdůležitějších jmen tamní scény se vrátíme přibližně v polovině dnešní dvouhodinovky. A co nás čeká dneska v následujících necelých dvou hodinách? V novinkách uslyšíme novinky od Pygmy Children, Berlin Manson, Korde Obliž nebo Susan Perry. Démant 149. dílu se znovu zanoří směrem do jihoafrické postpunkové scény. Potom se podíváme na nové desky Stabbing Westward, Mildredy, Actress, Cliff and Ivy, Damage Controls, Ohm Electronic a další. No a na závěr pořadu bude jako obvykle patřit koncertním a klubovým pozvánkám. První čerstvá skladba spojuje dvě jména, která se znají velmi dobře. Projekt Beauty in Chaos kytaristy Michaela Siravola znovu přizval Ashtona Knighta z The Awakening. Home přichází přesně 8 let po jejich první spolupráci skladbě Storm, která v roce 2018 pomáhala odstartovat celou historii projektu Beauty in Chaos. Tentokrát vznikla mnohem intimnější skladba o důvěře, blízkosti a okamžiku, kdy člověk v někom nebo někde skutečně najde domov. Je zároveň první ukázkou z pátého alba Beauty in Chaos nazvaného Quiet Place, která vyjde 28. září.

chladná kytarová elegance, výrazná basa a melancholie, která už přes dvě desetiletí patří k rukopisu Golden Apes. Resistance otevírá dveře k jejich 12. studiové desce, která se bude jmenovat The Sun Came Up Tremendously, která vyjde už tento pátek 18. září u vydavatelství Icy Cold Records. Nabídne 10 skladeb, vznikala v berlínském studiu Tommyho Heine a právě Resistance je na ní čtvrtou položkou. Teď uděláme poměrně prudký krok od gotických kytar k americkému elektroindustriálu. Pygmy Children tvoří baltimorští bratři Pete a Brian Roperovi. Jejich historie sahá do první poloviny 90. let. Po dlouhé odmlce se ale loni znovu rozeběhla a letos pokračuje singlem Proof in Lies. Vyšel 21. srpna u vydavatelství Remission Entertainment ve dvou verzích a otevírá cestu k připravovanému pátému řadovému albu Into the Silence. Skladba přitom vznikla z dávno odloženého textu, který Pete Roper po letech objevil ve starém zápisníku.

Po kytarách přišel pořádný elektronický náraz. Spitfire patří projektu SRK Group, za kterým ovšem se neskrývá žádný začátečník. Producent Sebastian R. Comor, to je to spojení písmen SRK, má za sebou zhruba 3 desetiletí práce na poli IBM elektroindustriálu a tvrdší elektroniky s projekty jako Icon of Coil nebo Comor Commando. A SRK Group představuje další kanál, kterým svou tvorbu posílá ven. Single vyšel 11. září u vydavatelství Infected Recordings a k jeho robustnímu zvuku se název rozhodně hodí. Na řadě je Praha. I když prostřednictvím kapely, kterou jsme ještě před časem automaticky označovali za slovenskou, Berlin Manson vydali 11. září nový single Radikalizácia mládeže a současně jim oznamují album chystané na začátek října. Frontman Adam Dragun upozorňuje na jednu zásadní změnu. Jde o první desku nahranou v době, kdy už všichni členové trvale žijí v Praze a česká metropole se proto výrazně propsala i do textu. Samotná Radikalizácia mládeže reaguje na generační a politické debaty o tom, proč část mladých lidí hledá radikálnější odpovědi na současný svět. Hudebně ale důležitá ještě jedna změna. Kytarista Patrik Naď chtěl, aby nová nahrávka zněla výrazně víc jako skutečná kapela a kytary se proto dostávají mnohem víc dopředu. Album vyjde prostřednictvím vydavatelství Full Moon Forum.

Krátké, chladné a bez zbytečných ozdob. Tak působí Lost Hearts, druhá položka alba 11 od Ghostly Shadows, minimalistický darkwave projekt z oblasti Bostonu a Rhode Islandu, vydal nahrávku už 12. srpna. Navzdory názvu nejde o žádný rozmáchlý opus. Celá deska má 6 skladeb a zhruba 20 minut a pohybuje se mezi minimal wave, postpunkem a darkwave. Teď se zvuk dnešní dvouhodinovky výrazně zjemní. Italský projekt Corde Oblige s skladbou Emma představuje připravované 9. studiové album. To vyjde 27. listopadu vydavatelství Dark Vinyl Records a nabídne 12 nových kompozic. Ricardo Principe a jeho spolupracovníci se na něm dál pohybují mezi neofolkem, postrokem, akustickou komorností a mnohem dramatičtějšími elektrickými pasážemi. Takže ještě jednou Corde Oblige a první single Emma.

Éterický hlas Susan Perry nám novinkovou část uzavřel skladbou There Will Be No More Promises. Zpěvačka, kterou si mnozí pamatují především z amerických Love Spirals Downwards, se po dlouhé době vrací s novým materiálem. Třískladbové EP stejného jména vyjde už tento pátek u vydavatelství Project Records a Perry na něm spojila síly s multiinstrumentalistou Chrisem Millerem ze Silver Screen. Vedle titulní novinky nabídne novou podobu starší skladby Ladona Dissima a jejich verzi Sally's Song Dannyho Elfmana z filmu The Nightmare Before Christmas. Návrat do 90-kové ethereal scény tedy ano, ale nikoliv jako pouhé muzeum vlastní minulosti. A právě minulost je hlavním tématem další části Darkwave. Dnešní démant navazuje na jihoafrický začátek pořadu. No Friends of Harry, to je kapela, která vznikla v Johannesburgu v roce 1986, takže letos jejich příběh slaví 40 let. V jihoafrické hudební historii mají výjimečné postavení. Tamní rocková encyklopedie je označuje za prvního africkou gothic rockovou kapelu a jeden z nejvlivnějších alternativních souborů země. V době, kdy se Jižní Afrika nacházela v mezinárodní izolaci a zahraniční alternativní kapely tam prakticky nejezdily, pomáhali No Friends of Harry vytvořit domácí paralelu k tehdejší britské gotické a postpunkové scéně. Důležitou roli přitom hrálo i vysílání Bernieho Simona na rádiu 5. První minialbum One Came Running vyšlo v roce 1987. Následovaly desky Into the Valley o dva roky později a 15 Seconds v roce 1991. Kapela skončila svou činnost v roce 1998, ale její archiv žil dál přes kompilace, pozdější remixy a nakonec i návrat na pódia. A letos vychází 4-vinylový box, který spojuje první 3 nahrávky s deskou The Forgotten Tapes, plnou znovu nalezených dem, nevydaného materiálu a rarit. Vše bylo zrestaurováno z původních analogových pásků. Rok 2026 má ale pro historii kapely taky smutný rozměr. 9. července zemřela bubenice Annette McLennan, jedna ze základních postav klasické sestavy. I dnešní démon tak může být malou připomínkou jejího podílu na zvuku kapely. A Long Way Home patří k nejznámějším skladbám No Friends of Harry. Později se objevila také na sbírce Fly by Night z roku 1998 i na retrospektivě The Present Has Passed. 40 let od vzniku jedné z kapel, které pomáhaly dát jihoafrické temné alternativní vlastní tvář. Démant 149. dílu Darkwave, to je pro dnešek kapela No Friends of Harry a skladba A Long Way Home.

Dnešní démant nás na chvíli odvezl do Johannesburgu a skladbou A Long Way Home uzavřel oblouk, který jsme před více než hodinou otevřeli s Doc Detachment. No Friends of Harry představí jinou generaci i jinou podobu jihoafrické temné alternativy, ke kterým můžeme přiřadit známější The Awakening, jejíž kytarista a zpěvák Ashton Knight se v dnešním dílu prezentoval jako hostující zpěvák u Beauty of Chaos, nebo si můžeme vzpomenout na tvrdě elektronické Battery 9, také pocházející z Jihoafrické republiky. Teď se ale už vrátíme do současnosti a začneme probírat nové desky. Stebbing Westward si letos připomínají 30 let od vydání alba Wither, Blister, Burn plus Peel, které pro ně v roce 1996 znamenalo zásadní průlom. Nezůstalo ale jen u výročního turné. Kapela všech 10 původních skladeb nahrála kompletně znovu a 10. září je vydala jako album Wither Rewired. Nejde tedy o remaster ani remix původních pásů, ale o nové nahrávky vytvořené současnou sestavou, tedy s Christopherem Hallem, Walterem Flekusem, Carltonem Bostonem a Bobbym Aymerem. Kapela chtěla 30 let starý materiál znovu postavit na jeho industriálních základech, ale zvukově jej zasadit do dnešní podoby. My si z alba zahrajeme 4. položku nazvanou Crushing Me.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Chladná a nekompromisní. Taková je elektronika pořadu
8: Dark Wave.

Virtuální bohyně nás před chvílí stáhla přímo do světa naleštěných online identit, emotikonů a drobných dopaminových odměn. Virtual Goddess patří na monumentálním dvojalbu Realities belgického projektu Mildreda, které vyšlo 28. srpna u vydavatelství Dependent. Jan de Wolf si do skladby přizval dalšího krajana, Johanna von Roye ze Suicide Commando. A znovu ukazuje, že se ani v rámci tvrdé elektroniky nechce vzdát svého filozofického zázemí. Tentokrát se celé album ptá, co vlastně považujeme za realitu ve chvíli, kdy se virtuální svět stává stále větší součástí našich životů. Virtual Goddess tohle téma převádí přímo do prostředí sociálních sítí k pečlivě naleštěným verzím sebe sama, komunikaci zredukované na emotikony a honbě za drobnou dávkou potěšení pokaždé, když pod příspěvkem přistane další srdíčko. Hlas Johanna von Roye tomu dodává další vrstvu cynismu. Z belgického Dark Electra přeskočíme k modernímu postpunku z Vancouveru. Actress vydali 4. září u vydavatelství Artifact Records nové album Our Love Will Live Forever. Jason Corbett, Shannon Hammett, Kendall Wooding a Adam Fink na něm nabídli 10 skladeb a už samotný název desky, převzatý z nápisu na náhrobku Corbettových prarodičů, během jejího vzniku dostal mnohem osobnější význam. My si z alba pustíme jeho druhou položku nazvanou Youth.

Z Vancouveru jsme se přesunuli až na Aljašku, Cliff and Ivy a skladba The Raven and the Wolf. Duo Cliffa Livingstona a Ivy Silence vydalo 5. srpna album Angel's Eyes na vlastním labelu House of Extreme Darkness. 10 základních skladeb propojuje gothic rock, death rock, post-punk a místy také metalovou tvrdost, přičemž do studia přizvali například bubeníka Toma Coyna z 45 Grave a Community FK nebo Paula Resslera. The Raven and the Wolf je naopak jedním z romantičtějších míst desky. Havran a Vlk tu fungují jako dvojice archetypů, tajemství a předvídavost na jedné straně, divokost a věrnost na straně druhé. Celý příběh je zasazený do aljašské krajiny a mytologie severu. Teď z organičtějšího detrokového zvuku zpátky k elektronice. Damage Control spojili síly s OM Electronic, tedy projektem Chrise Petersna a Craiga Huckstable. A výsledkem je 3skladbové EP Red Lines, vydané 11. září vydavatelstvím Metropolis Records. Jejich spolupráce propojuje muzikanty rozeseté mezi Austrálií, Kanadou a Německem a skladba, kterou uslyšíme, se zabývá osobní suverenitou, identitou a schopností držet si vlastní přesvědčení ve světě zahlcené manipulací a informačním šumem. Takže tohle to jsou Damage Control společně s OM Electronic a skladba Manifesto.

synthesátorová euforie pod názvem Walking on Rainbows nám uzavřela dnešní blok nových desek. Mechanical Horizon na stejnojmenném albu staví především na průniku synthpopu, futurepopu, elektropopu a taneční elektroniky, analogově zabarvené syntezátory, programované bicí a výrazné melodie se tu potkávají s tématy digitálních světů, lidských vztahů nebo hledání svobody v čím dál propojenější společnosti. Album vyšlo už 17. července u vydavatelství Dance Macabre Records a obsahuje 11 skladeb. A tím jsme projeli dnešní blok nových desek. Poslední část 149. dílu Darkwave už patří Party Listu a začneme opravdu naléhavě, protože první dvě poznámky míří už na zítřek, tedy úterý 15. září. V pražském Roxy vystoupí Trust, tedy projekt kanadského hudebníka Roberta Alfonsa. Aktuální turné má částečně retrospektivní charakter, zároveň ale slibuje nový koncertní tvar a ochutnávky další tvorby. Klub se otevírá v 7 večer, koncert začíná v 7:30. Společně s Trust se představí domácí Tiege. Z alba Performance z roku 2024 jsem vybral skladbu Regret.

klubovější elektroniky jsme se přesunuli do mnohem vrstevnatějšího dronového světa. Zeitenwelt zachycuje zásadní životní obrat dvojice Hake de Picciotto, tedy Alexandra Hakeho a Daniele de Picciotto. Jejich letošní album Lichtung vzniklo poté, co po téměř 14 letech neustálého cestování našli nový domov na okraji Berlína. Pro Hakeho je to navíc první deska vydaná po odchodu z legendárních Einstercenter Neubauten. Duo můžeme vidět už zítra, tedy 15. září od 8 hodin večer v pražské Arche Plus. Hned následující den, ve středu 16. září, pokračuje duo do brněnského kabinetu Mus. Pokud tedy chcete dronové plochy, elektronické rytmy, Hakeho charakteristickou baskytaru a zvuk, který se poměrně úspěšně vyhýbá jednoduchým žánrovým přihrádkám, máte dvě příležitosti během dvou dnů. O několik dní později se přesuneme na Slovensko. V pátek 18. září proběhne v OUART centru ve Skalici další ročník akce Hudba mezi hradbami. Program začne v 8 hodin večer a potkají se na něm The Curly Simon, Lahká muza a Edův syn. Právě Lahká muza, která funguje už od roku 1984, rozvíjí svou osobitou směs post-punku, dark wave, gothic rocku, industriálu a experimentální hudby. Pokud jste je ještě nikdy nestihli, tak rozhodně neváhejte. Pozvánka do Skalice bude skladba Hry z jejich zatím posledního alba.

Dungeon Synth teď na pár minut převzal vládu nad Darkwave. Skladba Love in the Wind patří americkému projektu Hole Dweller, za kterým stojí Tim Rowland, a jeho tvorba vyrůstá z fantasy ambientu a hudby inspirované imaginárními krajinami. V pátek 18. září ho přivítá pražská Eternia na Smíchově. Spolu s Hole Dweller vystoupí francouzští Dragon Keep, američtí Seregost a britští Port Coulis. Jeden večer tedy bude patřit především nejrůznějším podobám Dungeon Synthu. Stejný pátek ale nabídne v Praze také dvě taneční alternativy. Klub 007 na Strahově se vrátí do 80. a 90. let s Josefem Sedloněm a jeho retro sedmičkou. Otevírá se v 7, samotná party začíná v 9. V Illusion Baru se zase odehraje 15. Dance Floor Tragedy, tedy noc orientovaná na darkwave, gothic rock, post-punk a další temně taneční odstíny. Poslední dvojice pozvánek nás zavede do neděle 20. září. Stockholmské trio Them Come Silence přijede do pražského Sub-Zera a přiveze sebou nový materiál z chystaného 8. alba Requiem Ballroom. Doprovodí je domácí Lakeside X. My si z připravované desky zahrajeme druhý nejčerstvější single Remaker Redeemer, který vyšel 11. září.

Mexický art punk teď otevřel poslední pozvánkovou kapitolu dnešní dvouhodinovky Darkwave. Raindrops of Poison pochází z alba After Destruction projektu Descartes Can't, který se v neděli 20. září představí na bratislavské lodi Pink Whale společně s Kurt Cobain. Koncert začne v 7 večer na desce. Kapela propojuje postpunkovou a experimentální hudbu s teatrálním konceptem člověka uvězněného v přetechnizovaném a emocionálně odcizeném světě. A zbývá úplně poslední pozvánka dnešního Darkwave, tentokrát rovnou dvojitá. V sobotu 19. září se v ostravské RT Thorax aréně potkají Alphaville a Sandra a v pondělí 21. září stejná dvojice zamíří do brněnské Stares arény Vodova. V obou městech začne program v 7 večer a nejde o krátká festivalová vystoupení. Oba interpreti mají odehrát vlastní plnohodnotné koncerty. Na rozloučenou tentokrát nesáhneme po Forever Young nebo Big in Japan nebo jiné ukázce z debutové desky, ale pustíme si single I Die For You Today, který patří do mnohem pozdější kapitoly Alphaville k desce Catching Race of Giant, která vyšla v roce 2010 a kterou kapela má moc ráda a právě tenhle single hraje velmi často. Právě s ní uzavřeme 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave na rádiu Hey. To už je z dnešního pořadu všechno. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když s námi zůstanete ve spojení i prostřednictvím facebookového profilu, který najdete na adrese facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na rádiu Hey. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Tak byl Jezu a Nobody's Diary a začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic éry 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se podíváme na další interprety v dnešní vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City, to je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Novín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu od 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, to jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.